0: Normálna jazda.
1: A dnes sme ťa zastihli.
2: Doma si nás zastihla. Pozeráme si úlohy, čo robila malá v škole.
1: No daj schválne, akú úlohu teraz riešite?
2: Matematika.
3: Fuj.
1: A ide ti to, vieš to?
2: Prváska matematika, takže malo by.
3: Malo by.
1: Na čo si natiera strýco Filip tatarák?
4: Rezeň!
3: Ty normálne chceš tatarák, ak natrieš na rizek.
5: No, jasne.
3: Na rizek! To znamená, že správna odpoveď.
1: Nezdalo sa ti, že na tvár alebo na banán by mohlo byť akože pravdepodobnejšie?
2: To by bola asi trošku somarina, nie?
1: No, na ten rezeň to tiež nie je poviečo. V našom štúdiu už numerolog z Pražskej numerologickej univerzity, pán Jiži Pamrda, vítajte.
6: 21 se často spojuje se směnou, jako svobodou, potřebou najít rovnováhu. Některé ho vnímají jako symbol nového začátku nebo posunu ve vztahu. Může být chápána jako povzbuzení, aby zůstal jako pozitivní člověk, soustředil se na své nové cíle.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý den od 14. do 18.